Britanský premiér Andy Burnham dnes prejme v Londoni ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Chce tak Ukrajine v slove typit poruholovno po kritici z boku amerického prezidenta Donalda Trumpa informovala o tým britanská vláda u svojom vološeniu. Je to tú informáciu prenesla